straně. Sedí praští bohémové, točí to takzvaně, až na sochaře bez mozolů všichni mají dlaně. Lesou na stůl